Španielský tematický blok premení svoju tvár z renesancie do impresionistických farieb 20. storočia. Klavirista Filip Pavlov v sprievode Sofijského symfonického orchestra pod vedením Ivana Marinova predniesie trojdielny cyklus Noci v španielských záhradách od Manuela de Falla.

Doznela Zelenková baroková svätá omša. Dirigoval Václav Lux. Teraz sa presunieme k romantickému klavíru. Bulharský klavirista Ludmil Aneov v sólovom recitáli predniesie sonátu pre klavír Hámol opus 5 od mladého Richarda Strausa.

0: Roxana, please, pusti ma. Charlotte David na street party, to bude fakt mega.
1: Zajtra máš školu, ale
0: ty to nefiluješ, Segra. Ona je top DJ-ka. Dokončila som kvôli tomu projekt z Bioli. Naložila, vyložila umývačku, vytrhla hajzel. Čo si taká sadistka?
1: Som za teba zodpovedná a ty rada vyrábaš pruseriala.
0: Do polnoci budem doma. A ja raz budem DJ-ka. Please, please, please.
1: Hneď ako to skončí, zavoláš mi. Vezmeš si taxík a ideš rovno domov.
0: Ty si moja bestie.
1: A nepôjdeš oblečená ako štetka.
0: Nechodím tak.
1: Všade budeš s kamošmi. Nikdy nenecháš drink bez dozoru, aby ti to nejaká svinia niečo nenakletala.
0: Sa trochu hoď do očilu, Oksana. Nie sme doma, tu nie je vojna.
1: Ak to pokašleš, máš zarach.
0: Čau, bestie.
1: Váš drink, pane. Prepáčte, chvíľu to trvá.
2: Nevadí. Dobre sa na vás pozeralo. Môžem vás na niečo pozvať?
1: Som v práci.

Naše večeri, frídecká panna Mária, v pláči a síček neodletel. To boli 4 skladby z prvého radu skladieb pozarostlej.